Povíme si také, jak ji později doplnili amsterdamská a nizská smlouva. Nezapomeneme ani na historický kontext a události v době, kdy tyto smlouvy vstoupily v platnost. Také si ukážeme, čeho se díky těmto smlouvám Evropské unii podařilo dosáhnout.

Abychom mohli plně porozumět významu Maastrichtské smlouvy, musíme si nejprve připomenout historický kontext. Počátky Evropské unie sahají do období krátce po zničující druhé světové válce. Vlády evropských států chtěly stůj co stůj zabránit dalším ozbrojeným konfliktům a napadlo je, že k dlouhodobému míru by mohla vést ekonomická spolupráce. V této víře založili v roce 1951 Evropské společenství uhlí a oceli. Na něj v roce 1957 navázala další dvě uskupení, konkrétně Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Obě tato uskupení jsou ukotvena v tzv. Římských smlouvách. Dalším významným krokem byl v roce 1986 jednotný evropský akt, který měl do roku 1992 v rámci Evropského hospodářského společenství vytvořit jednotný trh. Ten by znamenal volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Koncem 80. let však země Evropského hospodářského společenství začaly pociťovat, že bude zapotřebí ještě užší spolupráce, a to nejen na ekonomické, ale také politické úrovni. Maastrichtskou smlouvu, oficiálně smlouvu o Evropské unii, podepsalo 7. února 1992 ve stejnojmenném městě na jihovýchodě Nizozemska všech 12 zemí tehdejších evropských společenství. V platnost vstoupila 1. listopadu 1993 poté, co ji všechny země ratifikovaly. Smlouva představovala milník hned v několika ohledech. Především formálně založila Evropskou unii a z Evropského hospodářského společenství vytvořila soudržnější a ucelenější uskupení. Další podstatnou novinkou bylo zavedení občanství Evropské unie. Díky tomuto novému konceptu se mohou občané na území členských států svobodně pohybovat a pobývat. Také mají právo v jakékoliv členské zemi Evropské unie volit a kandidovat ve volbách do místních zastupitelstev či Evropského parlamentu. To pomáhá mezi lidmi posílit pocit evropské identity a jednoty. Jedním z nejdůležitějších bodů Maastrichtské smlouvy byl plán na vytvoření hospodářské a měnové unie. To ve výsledku znamenalo, že vznikla společná měna, kterou je euro. Jejím cílem bylo upevnit ekonomickou stabilitu a usnadnit obchod a cestování mezi členskými státy unie. Maastrichtská smlouva založila Evropskou unii postavenou na třech pilířích. První pilíř pokrývá oblasti působnosti bývalých evropských společenství a týká se hospodářské, sociální a environmentální politiky. Druhý pilíř se stává ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která má zajistit jednotné vystupování na mezinárodní scéně a bezpečnostní strategii. Třetí pilíř zahrnuje spravedlnost a vnitřní věci a zaměřuje se na spolupráci v oblasti vymáhání práva, soudních záležitostí a imigrační politiky. Smlouva také výrazně posílila úlohu Evropského parlamentu, neboť zavedla postup spolurozhodování, který rozšířil jeho legislativní pravomoci. V mnoha oblastech tak od té doby parlament rozhoduje společně s radou. Kromě toho získal parlament větší kontrolu nad Evropskou komisí, neboť schvaluje či zamítá navrhované kandidáty na předsedu či předsedkyni komise a také její celkové složení. V neposlední řadě parlamentu připadly silnější pravomoci, co se týče rozpočtu. Tyto změny v kompetencích parlamentu pomohly k tomu, aby byl rozhodovací proces celé Evropské unie transparentnější a lépe odrážel vůli občanů.

Maastrichtskou smlouvu později doplnili Amsterdamská a Nyská smlouva. Amsterdamská smlouva byla podepsána 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999. Jejím cílem bylo zefektivnit orgány Evropské unie a připravit je na budoucí rozšíření. Také zavedla koncept tzv. Posílené spolupráce. Díky ní může skupina členských států v určitých oblastech společně postupovat i v případě, že se ostatní státy aktuálně nechtějí přidat. Tato flexibilita byla naprosto zásadní vzhledem k tomu, jak se Unie rozšiřovala a jednotlivé státy měly různé potřeby a zájmy. Amsterdamská smlouva do práva Unie začlenila sociální aspekty, čím zdůraznila význam sociálních práv, zaměstnanosti a nediskriminace. Rovněž si kladla za cíl vytvořit svobodný, bezpečný a spravedlivý prostor, který by vedl k užší spolupráci mezi členskými zeměmi v oblastech, jako je například udělování azylu, imigrace či soudní záležitosti. Smlouva dále posílila společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, neboť ustavila pozici hlavního diplomata Evropské unie. Ten je známý jako vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropská unie díky němu může na mezinárodní scéně jednotně vystupovat. Amsterdamská smlouva navíc evropské instituce reformovala tak, aby byly efektivnější a posílila úlohu Evropského parlamentu tím, že určila více oblastí, ve kterých spolu rozhoduje. Nyská smlouva byla podepsána 26. února 2001 a v platnost vstoupila o 2 roky později. Vznikla primárně proto, aby Evropskou unii připravila na zatím největší rozšíření v historii, kdy v roce 2004 přistoupilo 10 nových států. Smlouva upravila váhu hlasů v radě, pozměnila složení Evropské komise a rozšířila počet oblastí, v nichž se hlasuje kvalifikovanou většinou. Tyto změny bylo nutné zavést proto, aby rozhodovací procesy Unie zůstaly efektivní i poté, co se zvýší počet členských států.

0: ancora voi. 6023.
1: Du hører måske ofte om EU-love, som bliver vedtaget i Bruxelles. Men hvad sker der egentlig, når de bliver brudt? Eller når landene ikke kan blive enige om, hvad lovene egentlig betyder? Det er her, den europæiske unions domstol kommer ind i billedet.
2: Den europæiske unions domstol, eller EU-domstolen, er EU's retslige myndighed. Dens rolle? At sikre, at EU-ret fortolkes og anvendes på samme måde af alle medlemslande. Det betyder, at lande, institutioner og virksomheder alle følger de samme regler, og at dine rettigheder som EU-borger er beskyttet.
1: EU-domstolen har hovedkvarter i Luxembourg og består af to organer. For det første er der selve domstolen, som træder ind, når nationale domstole er usikre på, hvordan de skal tolke EU-ret. De kan bede om det, der kaldes en præjudiciel afgørelse. Den reviderer også visse EU-retsakter for at se, om de skal ophæves, og behandler appeller vedrørende juridiske punkter, der er blevet indbragt for retten.
2: Og for det andet er der den netop omtalte ret. Retten tager sig for det meste af retssager anlagt af enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, især når de anfægter EU-institutioners beslutninger. EU-domstolen har en dommer fra hvert EU-land, som bliver støttet af generaladvokater, der tilbyder uafhængige juridiske udtalelser for hjælp med afgørelser. Høringerne er offentlige, og der er tolkning på alle 24 officielle EU-sprog. Den første præsident for det europæiske kul- og stålfællesskabs domstol var den italienske dommer Massimo Pilotti. I sin tiltrædelsestale i 1952 indkapslede han domstolens ånd med følgende ord.
3: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
1: Domstolens dommere stræber kun efter én ting. At vise, at de fortjener den tillid, som medlemslandene har givet dem. Tilliden til, at de helliger sig, hvad der er bedst for fællesskabet.
2: Så hvilke slags retssager afgør EU-domstolen? Lad os se på dem en efter en. For det første løser EU-domstolen retstvister, når lande bryder EU-lovgivningen. For eksempel, når et medlemsland ikke gennemfører et EU-direktiv korrekt.
1: For det andet griber EU-domstolen ind, når national domstol beder om hjælp. Hvis for eksempel domstole i Italien eller Polen er usikre på, hvordan en EU-lov skal fortolkes, kan de bede EU-domstolen om at komme med en afklaring.
2: Og for det tredje håndterer EU-domstolen sager, hvor EU-institutionernes beslutninger anfægtes. Forestil dig, at Europaparlamentet eller Europakommissionen vedtager en forordning, som nogen synes krænker grundlæggende rettigheder. Hvis domstolen er enig med dem, kan den ophæve lovgivningen.
1: Hvad er en af domstolens mest kendte retsafgørelser, spørger du måske dig selv. Jo, nu skal du bare høre. I 2017 konkluderede domstolen, at Uber var et transportfirma og ikke bare en digital platform, hvilket ændrede, hvordan det reguleres i Europa.
2: Hvorfor skulle du så gå op i det her? Uanset om du køber noget på nettet, arbejder i udlandet eller bekymrer dig om databeskyttelse, så påvirker EU-lovgivningen dit liv. Og EU-domstolen sikrer, at lovgivningen anvendes retfærdigt.
1: Domstolens afgørelser skaber præcedens. De former fremtidig EU-politik på områder som migration, klimaindsatsen, forbrugerrettigheder og meget andet. Så næste gang du hører om en stor EU-beslutning eller en juridisk kamp om digitale rettigheder, så vid, at EU-domstolen arbejder bag kulisserne for at forsvare retsstatsprincippet i den europæiske union.
2: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.
4: Zbytky původních pralesů v Evropě nejsou jen s hlukem starobylých stromů. Jsou to živé ekosystémy, které jsou domovem mnoha divokých zvířat a rostlin, ukládají uhlík a tvoří klíčovou součást našeho přírodního dědictví. Jejich ochrana je tak důležitá i proto, že hrají zásadní úlohu v boji proti změně klimatu. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se podíváme na to, jak se Evropská unie snaží své vzácné lesy chránit. Pralesní porosty se na našem kontinentu vyskytují jen vzácně. Pokrývají malé a roztříštěné plochy, tvoří méně než 3% zalesněných území Evropy. Přibližně 90% původních lesů a pralesů v Unii se nachází v Bulharsku, Finsku, Rumunsku a Švédsku. Jsou to nedotčené přírodní ekosystémy, do kterých člověk nezasáhl buď vůbec, nebo jen málo. Po dlouhá staletí jsou domovem divokých zvířat a rostlin, z nichž mnoho patří k ohroženým druhům. Jsou proto klíčové pro zachování biologické rozmanitosti. Pohlcují a ukládají uhlík, čímž přispívají k ochraně klimatu a jsou zdrojem pitné vody. Nejen tím vším prospívají lidskému zdraví.
5: Jedním z největších a nejznámějších evropských pralesů je bělověžský prales, rozprostírající se podél hranic mezi Polskem a Běloruskem. Žije v něm mnoho druhů rostlin a zvířat, včetně zubra evropského, který byl v minulosti na pokraji vyhubení. Bělověžský prales je na seznamu památek světového dědictví UNESCO. Dalším příkladem evropského pralesa jsou panenské lesy Karpat, které najdeme v Rumunsku, na Slovensku a na Ukrajině. Patří mezi největší neporušené lesy mírného pásu v Evropě a dodnes v nich můžeme narazit na medvědy, rysy i vlky. V rakouských Alpách zase najdeme národní park Kalkalpen se starobylými bukovými lesy, které tvoří největší chráněný lesní porost v Rakousku. Poskytují útočiště vzácným druhům, jako jsou rysy, datlové a sovy. Pralesy v Evropě chrání jak Evropská unie, tak i UNESCO. Přesto jsou stále vystavené vážným hrozbám, od nezákonné těžby dřeva přes klimatickou změnu až po nadměrný příliv turistů.
4: Původní lesy a pralesy jsou nenahraditelné a jejich ochrana je proto pro Evropskou unii prioritou. V průběhu let vypracovala řadu politik, strategií a právních rámců, aby své ekosystémy zachovala i pro budoucí generace. Pojďme se na některé z jejich iniciativ podívat podrobně. Jednou z nejdůležitějších je síť Natura 2000. Je to vůbec největší koordinovaná síť chráněných oblastí v Evropské unii, která zahrnuje jak suchozemské, tak i mořské lokality. Patří do ní bělověžský prales i části lesů v Karpatech. Cílem sítě Natura 2000 je chránit přírodu a zajistit, aby se přírodní zdroje využívaly udržitelným způsobem.
5: Evropská unie také přišla se strategií zachování biologické rozmanitosti. Stanovila si v ní cíl zastavit do roku 2030 úbytek druhů a chránit evropská přírodní stanoviště. Strategie, jež je součástí Zelené dohody pro Evropu, si jako klíčový závazek klade i důslednou ochranu všech zbývajících původních lesů a pralesů v Evropské unii. To znamená, že lidé by do těchto lesů neměli nijak zasahovat, ani těžbou dřeva, ani rozvojem infrastruktury nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl poškodit jejich ekologickou rovnováhu. Kromě toho Unie v rámci strategie hodlá obnovit poškozené ekosystémy a rozšířit lesní porost. A proto plánuje vysadit do roku 2030 nejméně 3 miliardy nových stromů. Klade důraz na to, aby se vysazovaly správné druhy na správných místech. To zvýší biologickou rozmanitost i odolnost vůči změně klimatu.
4: Evropská unie dále realizuje lesní strategii do roku 2030, kterou přijala Evropská komise v červenci 2021 a která doplňuje strategii pro biologickou rozmanitost. Zaměřuje se totiž konkrétně na udržitelné obhospodařovávání a obnovu lesů, tak aby byly odolnější vůči klimatickým změnám. Podporuje také postupy, které prospívají jak životnímu prostředí, tak místním obyvatelům. Udržitelným obhospodařováváním lesů hledá rovnováhu mezi ekonomickými potřebami a ochranou životního prostředí. V takto obhospodařovávaných lesích chrání původní ekosystémy a současně podporuje udržitelnou tvorbu dřevěných výrobků. Strategie dává prostor i alternativní hospodářské činnosti, jako je ekoturistika nebo produkce jiných než dřevěných výrobků, například medu nebo léčivých rostlin. To pomůže zajistit místním lidem udržitelné živobytí bez toho, aby docházelo k poškozování lesů. Důležitou součástí strategie je i monitorování zdraví lesů, včetně podávání zpráv. Evropská unie už pracuje na předpisu, který pro pozorování lesů vytvoří právní rámec. Díky tomu bude možné soustavně shromažďovat a sdílet údaje o zdraví lesů, biologické rozmanitosti a způsobech obhospodařovávání napříč Evropskou unií, což politikům pomůže přijímat informovanější rozhodnutí.
5: Účinná ochrana pralesů se ovšem neobejde bez významných finančních investic. Unie proto zavedla řadu mechanismů, zejména stěžejní program LIFE, z kterého financuje opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 se program v celé Unii finančně podílel na více než 5500 projektech zaměřených na biologickou rozmanitost, obnovu přírody a přizpůsobení se klimatické změně. Program LIFE se věnuje i původním lesům a pralesům. Financuje iniciativy na obnovu poškozených lesních ekosystémů, zlepšení biologické rozmanitosti a boj proti hrozbám, jako je nezákonná těžba dřeva, lesní požáry a invazivní druhy. Podporuje také výzkum a inovace udržitelného obhospodařovávání lesů.
4: Dalším klíčovým nástrojem financování je společná zemědělská politika. Ačkoliv se týká především zemědělství, pamatuje i na lesy. Plynou z ní finance na podporu agrolesnictví, neboli udržitelného využívání půdy, při němž se stromy začleňují do zemědělské krajiny, což nejen zlepšuje kvalitu půdy a hospodaření s vodou, ale také pomáhá zvyšovat biologickou rozmanitost. Fondy společné zemědělské politiky pro rozvoj venkova také motivují vlastníky lesů, aby obhospodařovávali své pozemky udržitelně a investovali do opatření, která brání odlesňování a podporují biologickou rozmanitost. Mohou například čerpat finance na výsadbu původních druhů, ochranu proti škůdcům či obnovu poškozených lesních oblastí.
5: Dalším programem Evropské unie, který poskytuje finance na zlepšování lesních ekosystémů, je Horizont Evropa. Jeho náplní jsou výzkum a inovace a zkoumání mimo jiné dopadu změny klimatu právě na pralesy. Dále vývoj inovativních technik obhospodařovávání lesů či pokrok ve vědě o zachování biologické rozmanitosti.
4: Ochrana evropských lesů není jen odpovědností jednotlivých členských států. Jedná se o společný závazek na úrovni Evropské unie. Klíčovou úlohu přitom sehrává Evropský parlament. Zásadně se podílel například na utváření již zmiňované evropské strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a vyzval také k podpoře udržitelných lesnických postupů, které mají zabránit rozsáhlému odlesňování. V dubnu 2023 parlament přijal předpis, podle něhož zboží dovážené do Unie nesmí přispívat k odlesňování nebo znehodnocování lesů nikde na světě. Ten měl původně začít platit v prosinci 2024, nakonec však podniky dostaly o rok více, aby se mu stihly přizpůsobit. V únoru 2024 podpořili europoslanci další legislativu, podle které musí všechny unijní země pracovat na obnově přírodních stanovišť. Výbor pro životní prostředí pečlivě sleduje, jak se ochranná opatření realizují v praxi a pravidelně hodnotí dosažený pokrok.
5: Je zřejmé, že parlament se na financování podpory biologické rozmanitosti podílí zásadním způsobem. Prosazuje, aby z unijních programů, jako je LIFE, Horizont Evropa a Společná zemědělská politika, proudilo do ochrany přírody více investic. Evropská unie si je vědoma významu původních lesů a jejich nenahraditelných přínosů pro životní prostředí. Podniká proto řadu kroků na jejich ochranu, aby zůstaly nedotčené a zdravé. Při ochraně přírody totiž nejde jen o její zachování v současné podobě, ale i o její budoucnost. A o budoucnost nás všech.
6: Tento pořad pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
7: Europos integracijos skatinimas, balsuotojų aktyvumo didinimas, vietos problemų sprendimas – tai tik keli Europos politikos prioritetų pavyzdžiai. Apie juos girdime nuolat. Tačiau pripažinkime, kad kasdienybėje, ypač jaunimo, šios temos gali atrodyti tolimos ir nepasiekiamos. Norėdama pasiekti daugiau jaunuolių, Europos komisija pertvarkė buvusią Europos savanorių tarnybą, ją išplėsdama į Europos solidarumo korpusą. Tai programa, kuria siekiama paskatinti jaunimą dalyvauti, kuriant Europos ateitį. Ji turi tris tikslus – jaunimą įtraukti, suburti ir įgalinti. Buvusi Europos parlamento narė Michaela Šoidrova paaiškino, kaip ši iniciatyva padeda jauniems žmonėms tapti aktyviais piliečiais.
8: Pagrindinis šios programos tikslas – paskatinti jaunimą ir organizacijas labiau įsitraukti į solidarumo veiklą, visų pirma, į savanorystę. Dalyviai galės įgyti savanorystės patirties ir tapti aktyviais piliečiais.
7: Neseniai buvo žengtas dar vienas žingsnis. Į Europos solidarumo korpusą įtraukta nauja sritis – humanitarinė pagalba. Tai reiškia, kad savanoriauti dabar galima ne tik Europos Sąjungoje, bet ir už jos ribų, tampant toliau besiplečiančio pasaulinio tinklo dalimi. Buvęs Europos komisijos narys Tibor Navračič, atsakingas už jaunimą, kultūrą ir sportą, tai vadina didelę pažangą. Kylant nesutarimams ir didėjant kultūriniams skirtumams šalyse ir net bendruomenėse, tai svarbiau nei bet kada. Gyvendami tokiu laikotarpiu norime stiprinti ir plėtoti tai, ką jau turime. Bet siūlome ir vieną svarbę naujovę – remti savanorišką veiklą humanitarinės pagalbos srityje. Tai galėtų būti pirmas žingsnis, kuriant išties pasaulinę savanorių bendruomenę. O ką tai reiškia jums? Jeigu esate nuo 18 iki 30 metų amžiaus, galite pateikti paraišką dalyvauti projektuose daugiau nei 60 šalių ir teritorijų. Visi šie projektai suskirstyti pagal šalį, temą ir pradžios datą, o visą reikiamą informaciją rasite Europos jaunimo portale. Jei nežinote, nuo ko pradėti, ten esantis klausimynas gali padėti jums išsiaiškinti, kokia

0: Mezinárodní společenství reagovalo na brutální činy v Bosně pomalu. Události v Srebrenici však svět šokovaly a upozornili na selhání mírové mise OSN. Severoatlantická aliance zareagovala tím, že zahájila nálety na pozice bosenských Srbů, které nakonec v prosinci 1995 vyústily v Daytonskou dohodu, jež bosenskou válku ukončila. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, který měl stíhat válečné zločiny spáchané během konfliktu, v roce 2001 prohlásil masakr v Srebrenici za genocidu. Několik klíčových osobností, včetně Ratka Mladiče a Radovana Karadžiče, bylo za zásadní úlohu v brutálních událostech odsouzeno.
1: Evropský parlament v roce 2009 přijal usnesení, ve kterém genocidu v Srebrenici odsoudil. Uctil oběti a vyjádřil solidaritu s jejich rodinami, z nichž mnohé stále neznají osudy svých příbuzných. Vyzval k tomu, aby byl 11. červenec vyhlášen v celé Unii za připomínku srebrenického masakru. Zdůraznil také, jak je důležité tyto události pojmenovat a uznat jejich krutost, aby bylo možné posunout se dál ke spravedlnosti a smíření. V roce 2015, u příležitosti 20. výročí masakru, Evropský parlament genocidu znovu odsoudil dalším usnesením. Tentokrát parlament zdůraznil, že je nutné, aby si političtí představitelé Bosny a Hercegoviny přiznali minulost a otevřeli tak cestu lepší budoucnosti. Vyzdvihl význam práce, kterou odvedl Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a potřebu urychlit soudní řízení s válečnými zločinci. V červenci 2015 během plenárního zasedání ve Štrasburku promluvil komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger. Poslechněte si jeho slova.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
0: Musíme si také přiznat, že Evropa a svět, včetně nás, neudělali pro záchranu obětí vše, co bylo v jejich silách. Srebrenický masakr zanechal rány a jizvy nejen na Balkáně, ale i po celé Evropě. Zvlášť hluboce zasáhl Bosnu a Hercegovinu. A my máme morální povinnost na něj nezapomenout.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlament vyzval k vytvoření vzdělávacích a kulturních programů, které by pomohly o takových krutostech mluvit a porozumět jejich okolnostem. Vyjádřil také podporu organizacím občanské společnosti, jako je Sdružení matek z enkláv Srebrenica a ŽEPA. Organizace tohoto druhu zásadně přispěly ke zvýšení míry informovanosti a podpoře usmíření. Obě rezoluce jasně ukazují, že Unie hodlá nejen předcházet tomu, aby se podobné zločiny opakovaly, ale i podporovat trvalý mír a stabilitu v regionu. Valné shromáždění OSN v roce 2024 vyhlásilo 11. červenec Mezinárodním dnem reflexe a připomínání genocidy v Srebrenici a uznalo tak nesmírnost této tragédie. Tento den dává prostor uctít památky obětí a potvrdit předsevzetí, které si mezinárodní společenství uložilo, že takovým zvěrstvům je nutné v budoucnu předcházet.
3: Tového rádia.
0: Genocida v Srebrenici je skutečně jednou z nejtemnějších kapitol nedávných dějin. Události z července 1995 vyzdvihují, jak zničující jsou etnické konflikty, a že v takových případech je naprosto nutný mezinárodní zásah. Každoroční uctění památky dne 11. července je nejen vzpomínkou na oběti, ale také výzvou, aby svět jednal a zůstal ostražitý vůči hrůzám, které se sebou genocida a etnické čistky nesou. Slavnostně připomíná, že pokud chceme, aby se dějiny neopakovaly, musí mezinárodní společenství dodržovat zásady lidských práv a spravedlnosti. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Trčita na Soravoce.
4: Sono le 10:06.